0: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.
1: S námi víte, co se děje, začínají aktuality. Dobrá zpráva pro řidiče v Olomouci. Dvě důležité křižovatky v centru dostaly nové chytré semafory. Zkušební provoz na náměstí Hrdinů a Vavlíčkově ulici začne koncem týdne a má zajistit plynulejší průjezd vozidel.
2: Aktuálně.
1: Drony a pozemní roboty testují vojáci v újezdu Libavá na Olomoucku. Mají tu cvičení Moravian Lens a poznatky využije armáda při modernizaci výzbroje.
3: To, co zjistíme, samozřejmě se píšeme a nějakým způsobem dáme doporučení. Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam. Nejenom tady toto cvičení z roku 2026, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
1: Sdělil pro ČTK velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Plánovaná běžkařská aréna v okolí Rejvízu na severu Olomouckého kraje čelí odporu veřejnosti. Místní obyvatelé sepsali petici, ve které žádají úplné zastavení celého projektu zimního areálu. Mají obavy, co může způsobit provoz areálu. Areál má být hotový do listopadu 2028. Obyvatelé Rejvízu a okolí mají obavy, že je projekt kvůli umělému zasněžování připraví o vodu. Podrobnosti má web report.cz.
0: Sport.
1: Český elitní judista David Klamert se ve 32 letech rozloučil s kariérou. Na mistrovství světa v Baku kariéru uzavřel po porážce v prvním kole. V kategorii do 90 kg podlehl Francouzi Ambuovi po třech trestech 35 sekund před koncem základní doby zápasu.
0: Počasí.
4: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Čeká nás ochlazení. Teploty v pátek maximálně na 15 stupních a k tomu nás má provázet hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty mezi 10 a 15 stupni Celsia, sobota s deštěm a se zataženou oblohou, druhá polovina víkendu potom s nižší oblačností a déšť se objeví jen ojediněle.
0: Nejlepší hudební výběr.
5: Byly 3 hodiny.

úkolů před víkendem tak trochu kulminuje. Víci, když chcete, můžete dosáhnout čehokoliv. Blíženci, je čas mrknout se na rozdělané projekty. Raci, dneska budete tak trochu za tajnůstkáře. Lvi, vůči ostatním to bude chtít trochu víc empatie a méně kritiky. Pany, snažte se vybičovat k těm nejlepším výkonům. Váhy, rozhodně se nebojíte žádné nevšední výzvy. Štíři, nenechte se zvyklat, věřte svým schopnostem. Střelci, svůj talent ukážete těm správným lidem. Kozorozi, máte jasný cíl a ten se blíží, pomalu, ale jistě. Vodnáři, dávejte pozor na to, co dělá vaše konkurence. A co mi ryby, o některých věcech přemýšlíme 3 dny v kuse a většinou zbytečně.

0: Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Čaute, zdraví vás Lukáš z kapely Inými slovami. Sme tohtoroční víťazi Radio Talentu Olomouckého kraja a to len vďaka vám a Rádiu Hana. A ako veľké poďakovanie vám práve teraz hrá náš hit Mesto spí.

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
0: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
0: To mám posoudit já, to ano, je hrozně
1: ano,
0: těžké.
1: Přesně,
0: to,
1: přesně.
0: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
0: Opravdu těžko říct, možná tím, že jsem ji uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná jsem ji udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A cena Thálie tě zavedla také na olomouckou radnici. Před pár dny osobně tě gratulovala i primátorka Olomouce Miroslava Ferancová. O čem jste si povídali?
0: V první řadě mě gratulovala paní primátorka. Ptala se mě na mé pocity, řešili jsme vlastně, jak Evita vznikala a celkové tady ty zákulisní informace, jak to probíhá, jak je to náročné, co všechno a kdo všechno zatím stojí.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním galavečeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou, na čem dál pracuješ?
0: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jazz Tibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Víme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc Natálie Tichánková získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
0: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
2: To je nejlepší komunita posluchačů.
3: Co to znamená?
2: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
3: inzerujete, doporučujete
2: a hlavně nás posloucháte.
3: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
2: Rádio Haná. To je ta nejlepší komunita posluchačů.
3: Děkujeme vám za to.
4: Rádio Haná.
2: Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.

počasí. Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Čeká nás ochlazení. Teploty v pátek maximálně na 15 stupních a k tomu nás má provázet hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty mezi 10 a 15 stupni Celsia, sobota s deštěm a se zataženou oblohou, druhá polovina víkendu potom s nižší oblačností a déšť se objeví jen ojediněle.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, vlna úkolů před víkendem tak trochu kulminuje. Býci, když chcete, můžete dosáhnout čehokoliv. Blíženci, je čas mrknout se na rozdělané projekty. Raci, dneska budete tak trochu za tajnůstkáře. Lvi, vůči ostatním to bude chtít trochu víc empatie a méně kritiky. Pany, snažte se vybičovat k těm nejlepším výkonům. Váhy, rozhodně se nebojíte žádné nevšední výzvy. Štíři, nenechte se zvyklat, věřte svým schopnostem. Střelci, svůj talent ukážete těm správným lidem. Kozorozi, máte jasný cíl a ten se blíží, pomalu, ale jistě. Vodnáři, dávejte pozor na to, co dělá vaše konkurence. A co my ryby? O některých věcech přemýšlíme 3 dny v kuse. A většinou zbytečně.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
0: Rádio Hana.
5: Přejeme ráno na jedničku.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudba.

0: na Měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
0: Rádio Hana.
2: Hraní topka.

0: Další hudební zásilky pro vás na rádiu Hana. Dobré ráno. Hit za hitem. Hit za hitem. Po 6. hodině pošleme šer. Odbavíme mandraže. Porazítkujeme Donu Lewis. A teď doručujeme nové zprávy právě pro vás. Hezké ráno, světový den pošty.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy rádia Hana.
3: S námi víte, co se děje, začínají aktuality. Dobrá zpráva pro řidiče v Olomouci. Dvě důležité křižovatky v centru dostaly nové chytré semafory. Zkušební provoz na náměstí Hrdinů a Vavlíčkově ulici začne koncem týdne a má zajistit plynulejší průjezd vozidel. Drony a pozemní roboty testují vojáci v újezdu Libavá na Olomoucku. Mají tu cvičení Moravian Lens a poznatky využije armáda při modernizaci výzbroje.
4: To, co zjistíme, samozřejmě se píšeme a nějakým způsobem dáme doporučení. Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam nejenom tady toto cvičení z roku 2026, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
3: Sdělil pro ČTK velitel 7. mechanizované brigády Miroslav Vybíhal.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Plánovaná běžkařská arena v okolí Rejvízu na severu Olomouckého kraje čelí odporu veřejnosti. Místní obyvatelé sepsali petici, ve které žádají úplné zastavení celého projektu zimního areálu. Mají obavy, co může způsobit provoz areálu. Areál má být hotový do listopadu 2028. Obyvatelé Rejvízu a okolí mají obavy, že je projekt kvůli umělému zasněžování připraví o vodu. Podrobnosti má web report.cz.
1: Sport.
3: Český elitní judista David Klamert se ve 32 letech rozloučil s kariérou. Na mistrovství světa v Baku kariéru uzavřel po porážce v prvním kole. V kategorii do 90 kg podlehl Francouzi Ambuovi po třech trestech 35 sekund před koncem základní doby zápasu.
1: Počasí.
5: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Čeká nás ochlazení. Teploty v pátek maximálně na 15 stupních a k tomu nás má provázet hlavně polojasná obloha. A co víkend? I nadále teploty mezi 10 a 15 stupni Celsia, sobota s deštěm a se zataženou oblohou, druhá polovina víkendu potom s nižší oblačností a déšť se objeví jen ojediněle.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Doprava.
7: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci klasika, radary kontrolují naši rychlost. Na Okružní, na Přerovské, taky na Slavonínské a na Jižní. S omezením se v těchto dnech počítá na D1, na exitu Přerovich. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady máme dlouhodobou uzavírku na ulici Havlíčkova. Opravují tu vodovodní potrubí až do 13. listopadu. Na cestách buďte pokud možno v klidu. Ono vám nic neuteče, ani neujede.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: pátek 9. října, dobré ráno, probouzíme se spolu s Rádiem Hada. Někdo je ještě doma, někdo na hotelu, za volantem, na recepci, v pekárně, ve skladu nebo ve stáji u koní. Teď o víkendu v neděli se poběží už 136. pokračování Velké Pardubické. Budete se dívat? Je 6 hodin 8 minut, na Rádiu Hada jako na koni přijíždí mandraže a po 6:45 oslavíme Světový den pošty. Čekáte nějaký dopis nebo zásilku?
1: Rádio Hada. Nejlepší hudební výběr.

0: Ve vysílání Rádia Haná jsme si našli čas i na Kurta Nielsna. Ráno plné pohody, zvuků, rozhovorů, hitů a hlavně dobré nálady. To je ráno tady u nás na Hané. S naší dopravní centrálou sledujeme dění na moravských cestách. Nehodu aktuálně objíždíme na výjezdu po dálnici z Mohalinice na Olomouc. Další podrobnosti na volnách Rádia Haná před 6:30 a teď v 6:15 vybíráme dnešní výročí oslavence a těšíme se na sváteční hymnu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je pátek 9. října a my túrujeme motory. Právě dnes v roce 1999 vzniká legendární československá značka motocyklů Java. A v tomtéž roce se dnes narodil muž, kterému stačilo otevřít pusu a všem bylo dobře.
2: No, víš, co já toho mám? Rozhlas, dubbing, televizi, film, divadlo. No podívej se, všechno to stačí.
0: To byl herec Vladimír Menšík. A komu přejeme k svátku? Štefanům a Sárám. Štefanovo jméno souvisí s vítězným věncem a hebrejské jméno Sára znamená kněžna. A protože dnes slavíme i Světový den pošty, tak se naši textaři oběma oslavencům rozhodli odeslat něco velmi speciálního.
3: Že Světový den pošty! Doporučená zásilka pro Sáru a Štefana!
4: Nic.
5: Gratulace k svátku.

0: Radio Haná kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Radio Haná.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
0: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
2: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.

0: chystá webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista. Skonto
4: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
7: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
8: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Za dvě minuty půl sedmé, páteční ráno 9. října, Radio Hana hraje, Morava se probouzí, ranní teploty v Olomouci, Šumperku i Kroměříži kolem 8 stupňů Celsia. Ráno i odpoledne polojasno nebo oblačno, k večeru oblačno nebo zataženo a denní teploty 14 až 16 stupňů Celsia. Dobré ráno, poznáte tento ženský hlas?
1: Ráno je top!
2: Radio Hana.
0: Tak to je hlas našeho rádia, naše kamarádka, zpěvačka a hlavně herečka Moravského divadla Natálie Tichánková. Před pár dny získala divadelní cenu Thálie. Velký úspěch pro Olomouc, pro Moravu. Na její pocity se zeptáme už po půl sedmé, zavoláme jí. Do té doby ještě hity od Paula Younga, také od Mňágy až Djorp a teď v 6.28 aktuální ranní doprava.
2: Doprava.
0: Blesková páteční doprava z Olomouce, z dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí nebo z D1 u Přerova, víme, jak se jezdí tady. V Olomouci ubyli na Jeremiášce, připomínáme opravy vozovky, hotovo má být oficiálně teď v pondělí. Dopravní nehodu objíždíme na výjezdu po dálnici z Mohelnice na Olomouc, kousek před exitem Loštice. A také dnes pozor na silničáře, pracují na kraji D1 272. kilometr za Říkovicemi ve směru na Ostravu. Na ranní cesty zdravíme všecky a hrajeme vaše oblíbené.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Jsme Rádio Hana.

0: 6 minut po půl sedmé, páteční ráno je nahané plné hitů a pro někoho bude páteční večer plný romantiky a lásky, protože se třeba dneska chystá někdo na rande. My máme jednu známou, která ve 40 znovu začíná randit a my potřebujeme říct, na co si má dávat pozor. Spolu to dneska řešíme na Facebooku Rádia Hana, vaše rady už po 6:45. A teď je na telefonu žena, kterou by na rande chtěl pozvat kdekdo.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Itálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
0: Natálie Tichánková, držitelka ceny Itálie, jak to zní?
2: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
0: Itálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
2: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit a tak jsem se k tomu dostala.
0: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Itálie? Co tam děláš tak výjimečného? Nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
2: To mám posoudit já, to
0: ano,
2: je hrozně
0: ano, přesně,
2: těžké. To já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
0: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
2: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
0: A cena Itálie tě zavedla také na olomouckou radnici před pár dny. Osobně tě gratulovala i primátorka Olomouce Miroslava Ferancová. O čem jste si povídali?
2: V první řadě mě gratulovala paní primátorka. Ptala se mě na mé pocity, řešili jsme vlastně, jak Evita vznikala a celkové tady ty zákulisní informace, jak to probíhá, jak je to náročné, co všechno a kdo všechno zatím stojí.
0: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
2: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jazz Tibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
0: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Itálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
2: Děkuji moc.

0: se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodej na Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
11: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
12: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Skonto
16: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
17: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: 6 hodin 50 minut, pracujete z domu, možná máte práci jenom kousek od baráku, nebo dojíždíte do úplně jiného města. My jsme tady pro všechny a přejeme, jak s úsměvem naskočíte do závěrečného dne tohoto pracovního týdne, je pátek 9. října. Má být zpočátku pole jasno, později přibývání oblačnosti, teploty kolem 15 stupňů Celsia. Přátelé, pro někoho páteční večer může znamenat rande. My máme známou, která ve 40 znovu začíná randit a my potřebujeme tak nějak říct a upozornit, na co si má v tomto věku dávat pozor. Luci, znovu začínáme randit ve 40. Co bys poradila ty?
1: Asi bych neřešila, jestli se tomu druhýmu líbím já, ale hlavně bych řešila to, jestli se on líbí mně.
0: Dobře. A co radíte vy na Facebooku Radia Hana? Lenka varuje, holky, v dnešní době se musíte dávat hlavně pozor na to, aby to byl opravdu chlap. Lukáš má praktičtější starost, abychom si vzpomněli, kde máme to rande. A Jirka radí, chlapi, když znovu začínáte randit ve 40, musíte si hlavně dávat bacha na svou manželku. Slušný adrenalin, hele, tohleto. Díky, Jirko, díky vám všem. Co poradíte vy? Začínáme znovu randit ve 40. Na co si máme dávat pozor? Už nám nahráváte hlasovku na WhatsApp?
2: WhatsApp Radia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radia Hana.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Chýbajú na melity. Nie sme nimi ja či ty. Veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: ať gelitá.
1: Blíží se 7 hodina na rádiu Hana, elitní No Name. I pro fanoušky a hokejisty HC Olomouc dneska od 17:30 hrají Kohoutě v Litvínově. Co myslíte, přivezou 3 body?
0: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: My po 7 hodině přivezeme další hity pro vás do vašich uší. ATC, Martin Garrix a Bono. A součástí našeho pátečního playlistu Nelítám nízko od Anika. Pátek ráno, letáte kdekoliv, hraje vám u toho Rádio Hana. Děkujeme za vaši společnost, je 6.56.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 7 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Je tu souhrn informací pro vás. Dnes je pátek 9. října. Skvělá zpráva pro malé cyklisty ve Šternberku. Místní dopravní hřiště se dočkalo nového zázemí. Druhá etapa jeho modernizace přinesla moderní učebnu, která dětem zpříjemní výuku bezpečnosti na silnicích.
6: Šumperk aktuálně.
5: Stromy v okolí Šumperka jsou v pořádku. Česká inspekce životního prostředí ověřila stav městských lesů u Šumperka kvůli obavám ze škůdců a poškození. Kontrola potvrdila, že stromy v péči podniku města jsou zdravé. Začínají volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Do senátu budeme volit v našem regionu v obvodech Litovel, Přerov, Vyškov, Zlín a Uherské Hradiště. U voleb se musíme prokázat občanským průkazem. Pokud se chcete prokázat občankou v mobilu, digitální a informační agentura doporučuje, ať si zkontrolujete funkčnost apky e-doklady ještě před cestou k volbám. Jdete tak případnému zdržení na místě.
3: Sport.
5: Český hokejový útočník David Pastrňák se zásadním způsobem podílel v NHL v noci na dešek na výhře Bostonu nad Utahem. Boston vyhrál 6-1, nový kapitán Bostonu dal 2 góly a na další 2 nahrál. David Pastrňák se stal první hvězdou utkání.
3: Počasí.
1: Pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat aplikaci v mobilu, stačí poslouchat tohle rádio. Víme, jak bude. Dnes první polovina dne polojasná nebo oblačná, k večeru více mraků, oblačno a nebo zataženo, teploty 14 až 16. V sobotu máme mít zalito a pokropeno, většinou zataženo s občasným deštěm a nebo přehaňkami 15 stupňů Celsia. Neděle by mohla být bez deště, oblačno, místy polojasno a teploty 13 až 16.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
1: Blesková páteční doprava z Olomouce, z dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí nebo z D1 u Přerova, víme, jak se jezdí tady. V Olomouci ubyli na Jeremiášce, připomínáme opravy vozovky, hotovo má být oficiálně teď v pondělí. Dopravní nehodu objíždíme na výjezdu po dálnici z Mohelnice na Olomouc, kousek před exitem Loštice. A také dnes pozor na silničáře, pracují na kraji D1 272. kilometr za Říkovicemi ve směru na Ostravu. Na ranní cesty zdravíme všecky a hrajeme vaše oblíbené.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Pobudili jsme spolu také Martina Garrixe a Bono. Tohle je jejich fotbalová hymna We Are The People. Na vlnách rádia Haná po 7. hodině. Výběr vašeho ranního rádia je v pátek 9. října naprosto správný, ideální. Hraje vám vaše milovaná Haná, máme vás rádi a vzájemně si děláme společnost ve finiši pracovního týdne. Dneska k svátku hrajeme Štefanům a taky Sárám. Všechno nejlepší, je 7 hodin, 7 minut. V této hodině zjistíme, jak dlouho dokážeme vydržet bez mobilu. Protože je Světový den pošty, tak vám do uší doručíme doporučené hudební zásilky od Anika, za chvilku také Coldplay. No a teď naše top téma. Přátelé, potřebujeme poradit. Máme známou, která ve 40 letech znovu začíná randit a my ji potřebujeme říct, na co si má dávat pozor. Svati, jak to vidíš ty?
1: Asi na podvodníky, na takový ty, co se prostě přilepí, ale vůbec jim nejde o vztah.
0: Aha, jasně, chápu, dobře. Takový sňatkový podvodníci, co radíte vy na Facebooku Rádia Haná? Šárka píše, když jdeme randit ve 40, tak musíme dávat pozor na to, že z toho, co zbylo, se už těžko vybírá. Šárko. Dobře. Pavel doporučuje nezapomenout si na to rande vzít tabletky proti bolesti. Robert hodnotí věkové kategorie a říká, hele kamarádi, rande 40 plus to je brnkačka, ale počkejte, rande 50 plus to je teprve masakr. A Lenka má zásadní radu, holky, bacha, aby nám ten syčák nezapřel, že doma má ještě jednu ženu. A jaký je váš návod na randění po 40? Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp nebo napište na Facebook Rádia Haná. Těšíme se, váš život, vaše rádio a klidně i vaše rande.
2: WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná. Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Rádio Haná.
3: Nejlepší

0: Posloucháte Rádio Haná, dobré ráno, dnes první volební den, volební místnosti se otevírají ve 14 hodin a my další hity pošleme samozřejmě také všem, kteří se dneska posadí do oněch volebních komisí, tak ať vám den u voleb rychle utíká a díky, že na to všechno dohlédnete. Je 7 hodin, 17 minut, naší dopravní centrále právě dáváte vědět o porouchaném autě na 277 km D1 u Přerova, dávejte na něj pozor, další info zmíníme před 7:30 a teď startujeme horoskopy.
1: Hvězdy ví, Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, vlna úkolů před víkendem tak trochu kulminuje. Víci, když chcete, můžete dosáhnout čehokoliv. Blíženci, je čas mrknout se na rozdělané projekty. Raci, dneska budete tak trochu za tajnůstkáře. Lvi, vůči ostatním to bude chtít trochu víc empatie a méně kritiky. Pany, snažte se vybičovat k těm nejlepším výkonům. Váhy, rozhodně se nebojíte žádné nevšední výzvy. Štíři, nenechte se zvyknout. Věřte svým schopnostem. Střelci, svůj talent ukážete těm správným lidem. Kozorozi, máte jasný cíl a ten se blíží pomalu, ale jistě. Vodnáři, dávejte pozor na to, co dělá vaše konkurence. A co my ryby? O některých věcech přemýšlíme 3 dny v kuse. A většinou zbytečně.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
5: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.

0: webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Rádio Haná.
11: Dobré ráno.

0: Ve studiu Rádia Hana s vámi popijíme kafe, futrujeme do sebe snídaně a hrajeme Michael Jackson na 7 hodin a 28 minut. My, Hanáci, Moraváci, bez svého rádia nechceme být ani vteřinu, ale bez mobilu se, myslím, všichni obejdeme, ne? Jak dlouho dokážete být bez svého mobilního přístroje? A proč je dobré občas se hodit do stavu offline? O tom spolu budeme mluvit na vlnách Rádia Hana po 7:30. Teď pohled na ranní teploměry i na moravské silnice. Ranní teploty v Olomouci, v Zábřehu, v Blansku, také v Prostějově kolem 8 stupňů Celsia. Ráno i odpoledne polojasno nebo oblačno. K večeru spíše oblačno nebo zataženo. Denní teploty kolem 15 stupňů.
1: Doprava.
0: Dobré ráno, víme, jak se jezdí tady ranní jízda v Olomouci, v Prostějově, také v Přerově, teď se silnějším provozem, ale bez vážných nehod. Nejede to a nejede, asi nějaká porucha. Tohle si říká řidič porouchaného osobáku. Pozor na něj na 277 km D1 u Přerova ve směru na Ostravu. A ve Zlíně budou dres, policejní manévry a také silný provoz odpoledne a večer kolem zdejšího fotbalového stadionu Letná. Zápas Zlína se Sláví začíná v 18 hodin.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Bylo půl osmé, hrajeme do učitelských sboroven, na školní chodby, dětem do třídy, dělocvikářům k chystání žíněnek, školníkům do dílen i kuchařkám do školních kuchyní. Jsme rádio pro váš každý den. Přátelé, tipnete si, kolikátá se teď o víkendu v neděli poběží Velká Pardubická. My to spočítáme, odpověď po 7:45. A teď 5 minut po půl osmé zkusíme naplánovat něco, co nám zabere jenom 2 vteřiny a dokáže to vylepšit celý den. Vypneme telefon.
1: Rádio Hana. Životní styl.
0: Dokážete svůj mobil úplně vypnout? Nejen vypnout displej a zamknout ho, ale skutečně vypnout. A třeba ten telefon hodinu nechat být. Nebo možná 2 hodiny, celý den, třeba dokonce celý víkend bez telefonu. Dali byste to? Čas od času nám to podle psychologů může prospět. Zmizí vibrace, notifikace, neustálé vyrušování i nekonečné brouzdání po sociálních sítích. A my se lépe soustředíme na své nejbližší, na partnera, děti, práci, na své koní, nebo jednoduše sami na sebe. Zkuste to třeba právě dnes. 60 minut úplně bez founu. A postupně ten čas bez mobilu můžete i prodlužovat. Uvidíte, co to s vámi udělá. Vypněte telefon, sociální sítě i notifikace a zapněte život.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek ráno.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
13: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
14: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show. Prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly. Strašidelná diskotéka. Malování na obrovské.

Je pátek 9. října roku 2026, krásné dobré ráno, probudili jsme se spolu, posloucháte Radio Haná. Někdo je ještě doma, někdo na hotelu, někdo už za volantem, na recepci, v pekárně, v práci, ve skladu nebo ve stáji u koní. Teď o víkendu v neděli se poběží už 136. pokračování Velké Pardubické. Budete se s námi dívat? Aktuální čas 8:03 na Radio Haná jako na koni. Právě teď přijíždí Bee Gees a před 8. hodinou nové zprávy pro vás na zítřejší hokej Přerova se Slaví, nepotřebujeme vstupenky. Víte proč? Radio Haná.

0: 7 hodin 53 minuty, děkujeme, že nám věnujete svůj čas a svou pozornost, vážíme si toho, posloucháte Radio Hana. Páteční ráno tady u nás je plné hitů, pro někoho bude dnešní páteční večer plný romantiky, protože se chystá na rande. My máme jednu známou, která ve 40 letech znovu začíná randit a my ji potřebujeme říct, na co si má dávat pozor. Přesně tohle téma spolu řešíme na Facebooku Radio Hana. Na co si dávat pozor při rande po 40. Vaše rady jsou super, budou tady už po 8 hodině.
1: Hit za hitem.
0: A společně s nimi to nejlepší od Neila Horace.

0: v našich uších se velmi dobře bude cítit Sandra Everlasting Love. Jsme tady proto, aby vaše páteční ráno stálo za to. Nové zprávy dřív než ostatní a Tomáš Gottwald.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pátek 9. října. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice Nádraží město, informuje server z dopravy.
2: Kroměříž aktuálně.
3: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
1: Sport.
3: Šéf přerovských hokejových Zubrů Tomáš Pluháček zareagoval na webu klubu na špatné výsledky. Po středeční prohře s Frýdkem Místkem 2-5 nevylučuje v týmu rázné změny. Omluvou pro fanoušky je vstup zdarma na sobotní mač se Slavií.
1: Počasí.
0: Počasí nezměníme, ale můžeme vás na něj připravit a to jdeme dělat právě teď. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty kolem 15 stupňů Celsia, zpočátku polojasno anebo oblačno, později odpoledne a také k večeru oblačno anebo zataženo. V sobotu by mělo zapršet, čekáme občasný déšť nebo přehaňky, většinou zataženo, teploty kolem 15 stupňů Celsia. Nedělní teploty 13 až 16 a neděle má být oblačná, místy polojasná.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
0: Dobré ráno, víme, jak se jezdí tady ranní jízda v Olomouci, v Prostějově, také v Přerově, teď se silnějším provozem, ale bez vážných nehod. Nejede to a nejede, asi nějaká porucha. Tohle si říká řidič porouchaného osobáku. Pozor na něj na 277 km D1 u Přerova ve směru na Ostravu. A ve Zlíně budou dres, policejní manévry a také silný provoz odpoledne a večer kolem zdejšího fotbalového stadionu Letná. Zápas Zlína se Sláví začíná v 18 hodin.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: 4 minuty po 8 hodině jsme s vámi, pracujete z domu, možná máte práci jenom kousek od baráku nebo dojíždíte do úplně jiného města nebo do jiné vesnice. Jsme tady pro všechny a přejeme, jak s úsměvem naskočíte do závěrečného dne pracovního týdne. Pátek 9. října, ten má být zpočátku polojasný, později přibývání oblačnosti, teploty dneska kolem 15 stupňů. Tak s tím počítejte. Pro někoho páteční večer může znamenat rande, randíčko. My máme známou, která ve 40 letech znovu začíná randit a my potřebujeme říct, na co si má v tomto věku dávat pozor, když randí po 40 se znovu. Lucie, co bys poradila ty?
1: Asi bych neřešila, jestli se tomu druhýmu líbím já, ale hlavně bych řešila to, jestli se on líbí mně.
0: No jasně, praktická to věc. A co radíte vy na Facebooku Rádia Hana? Lenka varuje, holky, v dnešní době, když randíte po 40, si musíte dávat hlavně bacha na to, aby to na druhé straně byl opravdu chlap. Lukáš má praktičtější starost. Když randíme po 40, musíme si hlavně vzpomenout, kde to rande máme. Lukáši, přece. Po 40 ještě nezapomínáme, ne? No ale pozor, ještě je tady Jirka a ten radí. Chlapi, když znovu začínáme randit ve 40 letech, musíme si hlavně dávat bacha na svou manželku.
2: Ráno je top. Rádio Hana.

0: Ráno plné pohody, zvuků, rozhovorů, hitů a hlavně ráno plné dobré nálady. To je ráno tady u nás na Hané, kde s naší dopravní centrálou sledujeme také dění na moravských cestách. Aktuálně pozor na nehodu na kraji Olomouce, ulice Lipenská na výjezdu na Přáslavice. Je tady silný provoz, další podrobnosti pro vás s dopravní centrálou na Hané ještě před 8:30. A teď v 8:12 výběr dnešních výročí oslavenců a samozřejmě na závěr také hymna k svátku.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je pátek 9. října a my túrujeme motory. Právě dnes v roce 1929 vzniká legendární československá značka motocyklů Yava. A v tomtéž roce se dnes narodil muž, kterému stačilo otevřít pusu a všem bylo dobře.
2: No, víš, co já toho mám? Rozhlas, dubbing, televizi, film, divadlo. No podívej se, všechno to stačí.
0: To byl herec Vladimír Menšík. A komu přejeme k svátku? Štefanům a Sárám. Štefanovo jméno souvisí s vítězným věncem a hebrejské jméno Sára znamená kněžna. A protože dnes slavíme i Světový den pošty, tak se naši textaři oběma oslavencům rozhodli odeslat něco velmi speciálního.
3: Že Světový den pošty! Doporučená zásilka pro Sáru a Štefana!
4: Nic.
5: Gratulace k svátku.

0: Radio Haná kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Radio Haná.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
3: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista. Skonto
8: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Rádio Haná.
10: Nejlepší hudební výběr.
9: Nejlepší hudební výběr.

0: Ice Warren s námi ve vysílání Rádia Haná v 8 hodin a 24 minuty. Páteční ráno, 9. říjen, na Rádio Haná hraje, Morava se probudila, snídáme spolu. Ranní teploty v Olomouci, v Hranicích také v Bruntálu, teď kolem 8 stupňů Celsia, většinou ještě svítí sluníčko. Ráno a také odpoledne, skoro jasno nebo polojasno, místo postupně potom i oblačno, k večeru dokonce i oblačno nebo zataženo. Denní teploty dneska, přátelé, kolem 15 stupňů Celsia. Poznáváte tento ženský hlas?
1: Rádio Haná.
0: Tak to je hlas našeho rádia, naše kamarádka, zpěvačka, hlavně herečka Moravského divadla.
1: Rádio Haná.
0: Ano, Natálie Tichánková před pár dny pro Olomouc, pro naši Moravu získala divadelní cenu Tálie. My ji zavoláme, na její pocity se zeptáme už chvilku po půl deváté. Do té doby další hity od Kim Appleby, taky od Xindla X a teď doprava.
2: Doprava.
0: Půračky v Olomouci, ve Valmezu, také v Jevíčku. Víme, jak se jezdí tady. Hezký pátek. Na kraji Olomouce nehoda osobáku a nákladňáku na kruháči Lipenské ulice u Pežota. Další pomačkané plechy ve Valmezu na Vsetínské a ještě Svitavsko, Jevíčko. Tady je hromadná nehoda tří osobáků na Brněnské. Na páteční cesty zdravíme všecky a dál hrajeme vaše oblíbené pecky.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Rádio Haná.

0: nemiluju.
1: Sibela v Song, Accent X na vlnách rádia Hana, také pro fanoušky a pro hokejisty. HC Olomouc dneska od 17:30 hrají v Litvínově, tak co myslíte, přivezou nám Hanáci 3 body? Budeme držet palce hanáckým kohoutům. 8:32, my do naší hudební sestavy už za chvilku pozveme Briana Adamse nebo také Sandru. Po 8:45 se spolu vydáme na rande po 40. A teď s námi vysílá krásná, půvabná žena, kterou by na rande pozval kdekdo. Ale ona většině nemá čas.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Itálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
3: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
1: Natálie Tichánková, držitelka ceny Itálie, jak to zní?
3: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Itálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
3: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme se udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Itálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
3: To mám posoudit já, to
1: ano,
3: je hrozně
1: ano,
3: těžké.
1: Přesně,
3: to,
1: přesně.
3: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
3: Opravdu těžko říct, možná tím, že jsem ji uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná jsem ji udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A cena Itálie tě zavedla také na olomouckou radnici před pár dny. Osobně tě gratulovala i primátorka Olomouce Miroslava Ferancová. O čem jste si povídali?
3: V první radě mě gratulovala paní primátorka. Ptala se mě na mé pocity, řešili jsme vlastně, jak Evita vznikala a celkové tady ty zákulisní informace, jak to probíhá, jak je to náročné, co všechno a kdo všechno zatím stojí.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním galavečeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
3: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jestibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Víme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Itálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
3: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
5: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Štern v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig.
5: Víš co?
6: Mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
9: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
10: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
9: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
11: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
12: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
0: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
13: Rádio Hana.
14: Nejlepší hudební výběr.
13: Nejlepší hudební výběr.

0: Výběr vašeho ranního rádia je v pátek ráno 9. října. Naprosto správný, hraje vám vaše milovaná Hana. Máme vás rádi, vzájemně si děláme společnost do finiše pracovního týdne. Dneska k svátku hrajeme Štefanům a taky Sárám. Aktuálně nám nad Moravou svítí sluníčko, tak si ještě, přátelé, užívěme těch slunečních paprsků, protože během dne mají nastoupit mraky. Teploty dneska kolem nějakých 14-15 stupňů Celsia. 8:45, za chvilku provází vám Max, také John Farnham. Těšíme se na dnešní procházku pamětí, naše vzpomínková show chystá megahity milénia. Už teď, když se díváme na její scénář, slíbíme, že vás to bude bavit. No a teď potřebujeme trošku poradit. My máme totiž jednu kamarádku, máme jednu známou, která se rozhodla, že ve 40 letech začne znovu randit. A my potřebujeme poradit, na co si ta naše známá má dávat pozor. Svati, co myslíš, ty rande po 40?
1: Asi na podhodníky, na takový ty, co se prostě přilepí, ale vůbec jim nejde o vztah.
0: Aha, jasně, dobře, chápu, takže takový sňatkový podvodníci. Co radíte vy na Facebooku Rádia Hana? Šárka píše, musíme si dávat bacha na to, že když jde člověk randit ve 40, tak z toho, co zbylo, se už těžko vybírá. Pavel doporučuje nezapomenout si na to rande vzít tabletky proti bolesti. Robert hodnotí věkové kategorie, říká, hele, rande 40 plus, to je brnkačka, ale počkejte, rande po 50, to je teprv masakr. Alenka má ještě zásadní radu, holky, při rande ve 40, bacha na to, aby nám ten syčák nezapřel, že doma má ještě jednu ženu. Jaký je váš návod na randění po 40? Všechny tyhle ty typy jsou originální, ale třeba ještě něco vymyslíte dalšího. Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp. Vaše rádio, váš život a klidně vaše páteční rande.
2: WhatsApp Rádia Hana. 37 742.

0: 8 hodin 53 a půl minuty s rádiem Hana začíná dneska první volební den, tedy volební místnosti se otevírají ve 14 hodin a my dneska zdravíme samozřejmě také všechny členy volebních komisí tady u nás na Moravě, kteří stráví den za stolem, respektive dva dny, volí se samozřejmě dnes a taky zítra, tak ať vám to u voleb utíká a děkujeme, že na všechno dohlédnete. I to jsme zmínili v pátek ráno, jinak jsme mezi 6 a 9 hodinou volali s čerstvou držitelkou ceny Itálie s naším staničním hlasem.
1: Rádio Hana.
0: Ano, to je ona, volali jsme s naší Natálií Tichánkovou. Řešili jsme, na co si dávat pozor při randění po 40. Také jsme se ptali, jak dlouho vydržíme být offline bez mobilu. A nebo jsme se připravili na dnešní zápas hokejistů Olomouce. Kohouti se pokusí na ledě soupeře od 17.30 poklovat Litvínov a budeme fandit. A taky řešíme silný provoz v Olomouci. Samozřejmě pokračuje podzimní výstava Flora. Řidička Pavlína právě teď hlásí silný provoz na Volkrovce u výstaviště ve směru od Brněnské. Další doprava za chvíli.
1: Hit za hitem.
0: A po 9. hodině se vydáme na naši oblíbenou vzpomínkovou túru v procházce pamětí. Nemusíte vytáhnout paty z domu a přesto dojdeme spolu velmi daleko. Do jednoho roku budou mandraže Jennifer. A o té nejlepší věci, kterou nikdy v životě neměla, bude zpívat Beyoncé. Procházka pamětí vás vcucne a nepustím to nejlepší z jednoho roku po zprávách 8.55.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Bude 9 hodin. Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Právě pro vás, právě teď, na našich vlnách. Pojďme na to. Dvě žirafy z Olomouce odjeli do Řecka. Zoo Olomouc poslala do zoo v Aténách dva mladé, dvouleté žirafí samce. Najdou tam nový domov. Zoo Olomouc dostala zprávu, že dorazili v pořádku a stanou se součástí tamního stáda.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Střílet se bude ve Vyškovském vojenském újezdu Březina a to znamená dopravní uzavírku na Prostějovsku. Cesta mezi obcemi Žárovice a Drahany na Prostějovsku přes újezd Březina bude kvůli ostrým střelbám v pondělí zavřená. Bude tu značená objížďka. Dnes začínají volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti se otevírají ve 14 hodin a spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování. Jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Pivo Ostravar z Prahy. Po téměř 130 letech přestanou sládci pivovaru Ostravar v příštím roce vařit pivo v Ostravě. Jak píší Novinky.cz, jeho výroba se přesune na pražský Smíchov. A to kvůli poklesu spotřeby.
1: Sport.
3: České fotbalistky pokukují po mistrovství světa. Dnes zahájí semifinále baráže o postup na šampionát. Na úvod vyzvou v Pardubicích Skotsko a pokusí se vytvořit si co nejlepší pozici do odvety. Výkop zápasu je v 19 hodin.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i v pátek. Počasí.
0: Pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat aplikaci v mobilu, stačí poslouchat tohle rádio. Víme, jak bude. Dnes první polovina dne pole jasná nebo oblačná, k večeru více mraků, oblačno a nebo zataženo, teploty 14 až 16. V sobotu máme mít zalito a pokropeno, většinou zataženo s občasným deštěm a nebo přehánkami 15 stupňů Celsia. Neděle by mohla být bez deště, oblačno, místy polojasno a teploty 13 až 16.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na sms-ticket.cz.
1: Doprava.
0: Bouračky v Olomouci, ve Valmezu, také v Jevíčku. Víme, jak se jezdí tady. Hezký pátek. Na kraji Olomouce nehoda osobáku a nákladňáku na kruháči Lipenské ulice u Pežota. Další pomačkané plechy ve Valmezu na Vsetínské a ještě Svitavsko, Jevíčko. Tady je hromadná nehoda 3 osobáků na Brněnské. Na páteční cesty zdravíme všecky a dál hrajeme vaše oblíbené pecky.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Christina Perry, Thousand Years s 9:00. Vítejte v naší hudební omlazovně. My spolu pravidelně každé všední dopoledne mládneme, vzpomínáme na hity z jednoho roku.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Dnes si připomeneme Adrenalin Velké Pardubické.
3: Je tam Sixteen, je tam Valdemoso, je tam Tumen, je tam Lirain a také Aspirant. Tahle pětice si to rozdá o vítězství, to už je jasné.
0: Také zazpomínáme na tohoto člověka, který pomáhal tvořit dějiny našeho státu, poznáváte?
4: Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám já lhal.
0: A hlavně všechny hity v téhleté hodině budou mít opět společný jeden rok vydání. Odhalíme to jako vždycky společně? Goldfrapp Rocket.
1: Radio Hana.

0: rána.
1: Procházka pamětí.
0: Hrajeme megahity tohoto milénia.

0: že vám tento megahit na vlnách Rádia Hana od Jennifer Lopez něco připomíná. Máte pravdu, Jenny se při této tvorbě nechala inspirovat tímto. To je 80-ková lambáda, my se vracíme do roku, kdy Jennifer Lopez s Pitbullem předělávají. A dávají jí krásný moderní zvuk pro další generace. Pojmenovali to On The Floor. A přesně tuhle pecku jsme si právě teď pustili v procházce paměti. Vracíme se do roku, kdy se jede 121. Velká Pardubická. Že neuhádnete, kdo tehdy vyhrál.
1: 16 je stále první. Valdemoso, a to Tumen. Tumen bude útočit zvenčí a stihne to. Váňa útočí na osmé vítězství. 16 je stále první. Je to souboj stájových kolegů a Tumen je na první místo. Je to jasné! Tumen první, 16, Valdemoso.
0: Ano, tak celou hodinu se vracíme do roku, kdy si žokej Josef Váňa už po osmé podmaňuje Velkou Pardubickou. Mimochodem, její další pokračování se bude psát už tuto neděli, kdy se poběží 136. ročník. Jako na koni do Rádia Hana docválají další hity pro vás za chvilku Written in the Stars, také Beyoncé, Kabáti nebo Mads Langer, jeho You're Not Alone. A zazpomínáme i na jeden důležitý hlas dějin našeho státu.
2: Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám já lhal.
0: Víte, kdo to je a proč o něm mluvíme právě dneska v procházce paměti? Nikam neodcházejte, všechno si vysvětlíme za chvíli.
3: Rádio Hana a procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
3: Rádio Hana.
4: Jsme online na radiohana.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
12: šíříme
13: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
12: Ale je to na vás.
14: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
15: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Sportka Casting na milionáře.
16: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
20: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
21: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
20: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
22: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
4: Rádio Hana. Procházka pamětí.
23: Hrajeme songy z jednoho

0: 9:24 Procházka paměti Rádia Hana. Je tady s vámi v pátek dopoledne opět mezi 9. a 10. hlásíme přehlídku megahitů z jednoho roku. Bavíte se? Máte se dobře? Co děláte? Kde jste? Jaké jsou vaše plány na víkend? Ať už budete dělat cokoliv, my budeme vždycky s vámi. A to i za volantem.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Blanska právě teď. Příjemné páteční dopoledne za volanty. V centru Olomouce silný provoz kvůli podzimní výstavě Flora, zdržení u Tržnice, taky na Volkrovce. Podle vašich zpráv jsou kolony hlavně od Brněnské. Na kraji Olomouce se stále odklízí následky nehody na Lipenské, je to kruháč u Pežota. Nedaleko Olomouce nehoda dvou osobáků, Velký Týnec, Masarykova ulice, pozor na výjezdu na Hostkovice. A v Blansku narazil osobák do přenosného dopravního značení za muzeem na Sušilově ulici.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Procházka paměti.

lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží, stejně

0: Mads Langer ve vysílání rádia Hana, You're Not Alone. Bylo 9:30, vy máte nás, my máme vás, máme se vzájemně, společně se snažíme najít cestu z našeho vzpomínkového bludiště Procházky paměti.
1: Rádio Hana, Procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.
0: Tak ano, celou hodinu si pouštíme megahity z jednoho roku. Ten rok musíme odhalit. Takový je princip naší vzpomínkové show a Procházky paměti. Každé všední dopoledne mezi 9:00 a 10:00 jedině na Hané. Už jsme si řekli, že teď o víkendu se běží 136. Velká Pardubická. My vzpomínáme na rok, kdy po 8. vyhrává žokej Váňa.
3: Sixteen je stále první. Valdemoso a to Tumen. Tumen bude útočit zvenčí a stihne to. Váňa útočí na 8. vítězství. Sixteen je stále první. Je to souboj stájových kolegů a Tumen je na první místo. Je to jasné. Tumen první. Sixteen Valdemoso.
0: Ano, tak to je důležitá nápověda dneska. V tomtéž roce bohužel do cíle svého životního běhu, budeme-li to takhle samozřejmě říkat, doběhl tento muž.
4: Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám já lhal.
0: Tak byl to bývalý český prezident Václav Havel, jehož nerožité 90. jsme si připomněli tento týden. A že jste to vy, tak ještě jedna indicie. Tehdy v Česku probíhá sčítání lidů, domů a bytů. Tak už je to dlouho. O vaši dopolední zábavu taky pohodu pečuje Procházka paměti rádia Hana. Jsme tady pro vás. Za pár vteřin také Avicii a jeho Levels. Jednoduše s vámi o level lepší dopoledne.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
1: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
9: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
10: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
11: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
12: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to

0: každý rok má svoje události, svoje příběhy a svoje písničky a některé z těch songů se nám zapsaly přímo do života. Třeba jako tento na rádiu Hana v Procházce paměti a víc, že Levels, že tohle je o level lepší. Dopoledne hezky s vámi na rádiu Hana. Dneska v Procházce paměti vzpomínky na 8. vítězství žokeje Josefa Váni na Velké Pardubické.
1: Sixteen je stále první. Valdem Osto a to Tumen. Tumen bude útočit zvenčí a stihne to. Váňa útočí na 8. vítězství. Sixteen je stále.
0: Rozloučili jsme se s prezidentem Václavem Havlem.
2: Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám já lhal.
0: Ano, o tom byla taky dneska Procházka paměti rádia Hana. A poslední nápověda je stejně jako Avicii ze Švédska, poznáváte. Tohle jsou Roxeťáci a my se vracíme do roku, kdy vydávají svůj comebackový song. Jmenuje se She's Got Nothing On. Na Rádio Hana v Procházce paměti právě teď.
3: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 2011.

0: Best of jednoho roku, soundtrack vašeho života, to je Procházka paměti Rádia Hana. Dneska se vracíme do roku, kdy se Marie Fredriksson z kapely Roxette po vážné nemoci tehdy vrátila k nahrávání. A to album Charm School bylo prvním studiovým albem Roxetteáků s novými písněmi po 10 letech. A tohle byla jedna z nich, kterou jsme si připomněli v Procházce paměti Rádia Hana. Takhle v pátek dopoledne, She's Get Nothing On. Martina Kvíko už se usmívá, hezké dopoledne. Já ti zapnu mikrofon.
1: Děkuji. Zdravím všechny, krásné páteční dopoledne a úžasná Procházka paměti s megahity Millenia a ještě z doby pozdější.
0: Co to je za zvíře? Co jsem udělal?
1: To je kobza. Přátelé, to je nový druh. Kobza frkavý. Jako teoreticky by to mohlo být i kůň.
0: A víš, proč to říkám?
2: Je tam Sixteen, je tam Valdemoso, je tam Tumen, je tam Lirain a také Aspirant. Tahle pětice si to rozdá o vítězství, to už je jasné.
0: Tak přátelé, o víkendu se běží Velká Pardubická, dneska i Procházce paměti se běžela.
1: Ano, my jsme to vlastně spojili, pozvánka je na neděli na Velkou Pardubickou, koní teda prý pomálu letos, v podstatě rekordně málo, ale my se vracíme do roku, kdy koní bylo na trase celkem dost a hlavně žokej Váňa opět dokázal, že patří ke špičce.
0: Mně ti stejně přijde, že když ten Josef Váňa vítězil, že ta Velká Pardubická měla takový jako větší šmrnc, člověče, mě přijde. Že teďka se na to díváme, ale když tam jel Váňa, tak bylo to komerčně známější, mně přijde.
1: No, já si hlavně myslím, že tam hraje roli i to, že vlastně já se vždycky strašně bojím, že těm koním se něco stane.
0: Jo, jo, ten taxis.
1: Taxis a podobné překážky. A myslím si, že tohle je vlastně ten důvod, protože je to fakt náročná dráha, je to náročná trať, takže možná i proto ta Velká Pardubická, já netvrdím, že upadá, ale prostě to váňovské období už máme fakt za sebou.
0: Ale o tom se mluví už hodně dlouho, o tom taxisu, že vždycky samozřejmě, jak ti koníci se tam blíží k tomu taxisovému příkopu, tak vždycky trošku člověku tuhne krev v žilách a někdo to chtěl zakázat dokonce tu překážku.
1: Tak je to tak nebezpečná překážka, že si myslím, že se to fakt řešilo. No každopádně Josef Váňa, jeho vítězství na Velké Pardubické.
0: Po osmé.
1: Myslím si, že dneska jsme taky sčítali nejenom písničky, ale sčítání lidu, domů a tak dále.
0: Přesně tak. A loužili jsme se s českým prezidentem Václavem Havlem.
3: Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám já lhal.
0: A připomněli jsme si ho, protože jeho nedožité 90. jsme si připomněli tento týden. Procházka paměti a rok?
1: Dneska konkrétně 2011.
4: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Naše dopolední jízda. Pokračuje, zapojí se do ní Anastasia, taky Fastboy.
1: A bude i slza.
0: Těší nás, že posloucháte dopoledne s Kvítkem a teď nové zprávy s Tomášem Gottwaldem.
5: Bude 10 hodin.
6: Hezké dopoledne.
5: Zprávy Rádia Hana.
7: Sehnali jsme pro vás další informace. Cisterna dnes zajišťuje pitnou vodu lidem v dolní části ulice Albertova v Olomouci, a to kvůli havárce na vodovodu. Tu včera večer zjistila hlídka strážníků a nahlásila vodárnám. Dnes se místo opravuje. Nezapomeňte, od 14 hodin dnes začínají komunální volby. Rozhodujeme tak o našem okolí, protože volíme do místních zastupitelstev. Účast i přesto nebývá vysoká. V minulých volbách v roce 2022 šlo ke komunálkám v průměru 46 voličů ze 100. Nižší volební účast podle odborníků souvisí se slabšími kampaněmi, dále s tím, že volič často žije jinde než v místě trvalého bydliště, a také nízkou účast odráží i neúplně snadný volební systém s jediným volebním lístkem. Ten musíme k platnosti označit jedním ze tří způsobů. Buď označíme na lístku křížkem celou volební stranu, kterou chceme volit, nebo křížkujeme napříč lístkem jednotlivé kandidáty, které chceme volit. Maximální počet křížků je dán počtem volených zastupitelů v obci, ten počet najdeme nahoře na lístku, anebo kombinací volby jedné strany a kandidátů z jiných stran. A opět nesmíme přesáhnout počet volených zastupitelů.
5: Sport.
7: První fotbalová liga se po téměř 3týdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V předehrávce 10. kola dnes uvidíme souboj prvního a posledního. Od 18 hodin přivítá v tabulce poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky pražskou Slavii.
5: Počasí.
0: Počasí nezměníme, ale můžeme vás na něj připravit. A to jdeme dělat právě teď. Víme, jak bude. Dnešní denní teploty kolem 15 stupňů Celsia, zpočátku polojasno anebo oblačno, později odpoledne a také k večeru oblačno anebo zataženo. V sobotu by mělo zapršet, čekáme občasný déšť nebo přehaňky, většinou zataženo, teploty kolem 15 stupňů Celsia. Nedělní teploty 13 až 16, ta neděle má být oblačná, místy polojasná.
8: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
5: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Blanska právě teď. Příjemné páteční dopoledne za volanty. V centru Olomouce silný provoz kvůli podzimní výstavě Flora, zdržení u tržnice, taky na Volkrovce. Podle vašich zpráv jsou kolony hlavně od Brněnské. Na kraji Olomouce se stále odklízí následky nehody na Lipenské, je to kruháč u Pežota. Nedaleko Olomouce nehoda dvou osobáků, Velký Týnec, Masarykova ulice, pozor na výjezdu na Hostkovice. A v Blansku narazil osobák do přenosného dopravního značení za muzeem na Sušilově ulici.
5: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
10: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
5: Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, co pro vás osobně znamená pocit být doma.
3: Tak na toto je pro mě absolutně jednoznačná odpověď. Být doma znamená přijet do Přerova, setkat se s rodinou, setkat se s přáteli a mít prostě klid a pohodu a je to jedno na kterém místě, ale v Přerově.
2: Co vás v běžném každodenním životě dokáže nejspolehlivěji rozesmát?
3: Tak člověk se musí umět zasmát, aby trošku se odreagoval. Já mám štěstí na skvělý kolegy a to jsem měl štěstí i v zaměstnání, kdy jsem dělal právě dřívější práci, ten zahraniční obchod. A mám štěstí i teďka na kolegy na radnici. Takže myslím si, že těch příležitostí se pobavit a zasmát tam občas máme, takže asi toto je ta příležitost se někdy zasmát.
2: Říká Petr Vrána. Děkujeme.

0: Nahané slzám, tu máme rádi. No a je tady pátek a ten máme taky rádi, protože pátek má svoje kouzlo a to spočívá i v tom, že už za pár hodin nám vyčaruje 2 dny volna. Ano, hurá víkend a krom toho, že jdeme k volbám, tak pro vás budeme mít i nějaké ty zábavné aktivity na dnešek a na zítřek, tak rozhodně poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: nahané buty, nahané, hrajeme a bavíme a máme tady pro vás tipy, jak si užít víkend. Midi lidi a Ventolín, tahle sestavička dneska večer dorazí do olomouckého SK, takže to bude taková elektro underground party. Čeká nás taky podzimní tečkování pro děti. To budeme mít v olomouckém Art Rubikonu na Tabuláku zítra, tady v sobotu. Vyrobíme si tady vlastní podzimní dekorace, třeba javorový list nebo ježečka, a naučí nás to Markétečka. No a je tu i pozvánka na Plumlov. Na zámku o tomto víkendu totiž budeme mít halloweenské podzimní slavnosti. Takže zábava pro malé i pro velké. Budou třeba prohlídky strašidelného sklepení a určitě bude i strašidelná diskotéka.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
11: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
12: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
13: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje.

0: paraplíčko?
1: Promění.
0: I na obal pro pastelky?
1: I v obal.
0: A v baťůžek?
1: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
2: Z vytříděných pet lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
0: Tak já jdu tu pet lahve vytřídit. Tatí a...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

Nahané Oasis, nahané za malou chvilku zprávy, ve kterých si povíme, jaký cíl si dává fotbalová Sigma Olomouc a hlavně příprava na volby, ano, dnes a zítra, komunální i senátní, uděláme si takový přehled, takový recap, abychom na něco nezapomněli. A po 11. hodině nahané. Hit za hitem. Bude třeba na to.

0: Zprávy nahané, zprávy dřív než ostatní, teď je 10.56.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Pojďte si poslechnout další události dnešního dne. Velký cíl si dává fotbalová Sigma Olomouc. Chce vybudovat jednu z nejlepších mládežnických akademií v Evropě. Pomoci k tomu má i nově otevřené tréninkové zázemí v Olomouci Řepčíně. Klub chce, aby o olomoucké talenty měly zájem zahraniční týmy. Uvidíme, zda se mu to povede.
3: Olomouc aktuálně.
4: Audiovizuální hub vzniká v Olomouci na nádraží Olomouc město, kde sídlí minikino čekárna. Roste tu prostor pro sdílení audiovizuálních a filmových zkušeností, který bude rozvíjet gramotnost v oboru. Slavnostně se otevře 14. října. Dalov na Šternbersku je v novém. Skončila tu rozsáhlá rekonstrukce, při níž se podařilo obnovit kanalizaci, silnice i chodníky. Každodenní život místních tak bude o poznání pohodlnější a bezpečnější. Začínají volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Do senátu budeme volit v našem regionu v obvodech Litovel, Přerov, Vyškov, Zlín a Uherské Hradiště. U voleb se musíme prokázat občanským průkazem. Pokud se chcete prokázat občankou v mobilu, digitální a informační agentura doporučuje, ať si zkontrolujete funkčnost apky e-doklady ještě před cestou k volbám. Předejdete tak případnému zdržení na místě.
2: Sport.
4: Do akce jde přední hráč prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík. Představí se ve druhém kole turnaje ATP v Šanghaji. Na betonovém kurtu vyzve Srba Kecmanoviče. Duel má začít po 11:30.
2: Počasí.
0: Večer a v noci na Moravě něco málo napršelo a my víme, jak bude. Dneska vesměs polojasno, bez deště a k tomu maximálně 11 až 15 stupňů. Velmi podobné teploty pak čekáme taky o víkendu, s tím, že v sobotu se občas vyskytnou přehánky, v neděli to bude spíš se sluníčkem. A bio zůstává na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž. Takže bychom se měli cítit dobře, žádné omezení, žádné zbytečné bolení hlavy.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci do neděle bude trochu víc šrumec kvůli podzimní flóře, hlavně si najít místo k zaparkování. A pokud jedete do Olomouce vlakem, pak se na výstaviště jednoduše dostanete tramvají. A ještě se podíváme na Blanensko, tady máme teď aktuálně hlášenou nehodu na silnici Šebrov Kateřina Olešná. Komunikace je teď dočasně neprůjezdná, jde o havárii osobáku, který narazil do stromu a na místě jsou i záchranáři. Tak tady opatrně. Tolik naše blesková doprava a my už jedeme dál.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Lepší hudební výběr.

0: a jeho Heart to Heart. Zdravíme všechny a já už to slyším, jak se doma bavíte. Srdíčko, tak co? Půjdeme radši na túru nebo do sauny. A my pro vás máme obojí. Máme pro vás to nejlepší a největší wellness na našich horách a vlastně úplně zadarmo. Už příští týden v naší ranní topce určitě se vyplatí poslouchat. Je to super podzimní soutěž a už teď se dozvíme víc na radiohana.cz. Tak se mrkněte a my jedeme dál.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.

0: Škodovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Rádio Haná.
11: Nejlepší hudební výběr.
10: Nejlepší hudební výběr.

0: Tak tohle je nahané Bruno Mars, který mimochodem včera slavil narozeniny. A my už samozřejmě taky víme, co bude, že v poledních zprávách budeme řešit mimo jiné i Nobelovu cenu míru. A teď další hodně zajímavé téma. Jestli pak umíte být offline delší dobu. My si to už za chvilku povíme, hlavně si povíme, k čemu je to dobré. Jinak my jsme samozřejmě rádi, že Hanou máte zapnutou Imrvére. Od rána do večera.
1: Rádio Hana.
2: Životní styl.
3: Dokážete svůj mobil úplně vypnout? Nejen vypnout displej a zamknout ho, ale skutečně vypnout. A třeba ten telefon hodinu nechat být. Nebo možná dvě hodiny, celý den, třeba dokonce celý víkend bez telefonu. Dali byste to? Čas od času nám to podle psychologů může prospět. Zmizí vibrace, notifikace, neustálé vyrušování i nekonečné brouzdání po sociálních sítích. A my se lépe soustředíme na své nejbližší, na partnera, děti, práci, na své koníčky, nebo jednoduše sami na sebe. Zkuste to třeba právě dnes. 60 minut úplně bez founu. A postupně ten čas bez mobilu můžete i prodlužovat. Uvidíte, co to s vámi udělá. Vypněte telefon, sociální sítě i notifikace a zapněte život.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhone 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show. Prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly. Strašidelná diskotéka. Malování na obličej. Tvořivá dílna. Soutěže. Prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz. Skonto nábytek.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Rádio Hana.

0: These are the days. Pátek a sobota, ano, to jsou ty dva volební dny. Komunální senátní volby, podrobnosti si k ním zase povíme ve zprávách, ať víme, co máme dělat, ať neuděláme nějakou zbytečnou chybu. A mimochodem příští víkend taky nějaká ta tramvajová výluka v Olomouci. Podrobnosti za okamžik ve zprávách. A po 12. hodině...
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: S námi nahané bude určitě Mikael. Taky Kylie Minogue. A nebo veselá americká partička Walk the Moon. Rádio Hana, teď je 11.57 a my jedeme dál.
2: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. Srážka vlaku s pracovním strojem, k té došlo v pátek dopoledne v Olomouci Černovíře. Nikdo se naštěstí nezranil, vlaky v místě teď jezdí po jedné koleji a cestující museli evakuovat hasiči.
4: Souprava ale nemůže pokračovat v jízdě, proto jsme museli evakuovat všechny cestující. Využili jsme našeho evakuačního autobusu a zajistili jsme ještě jeden z vozového parku dopravního podniku města Olomouce. Všechny osoby jsme přepravili na olomoucké Hlavní nádraží. Nyní je zásah v režii hasičů správy železnic.
3: Říká za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Dnes začínají volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti se otevírají ve 14 hodin a spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování. Jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů.
2: Sport.
3: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál vesměs slunečno, ale chladno. Maxima většinou nepřesáhnou 15 stupňů. Nejenom dnes, ale také o víkendu. A po ránu prý bude jenom 6 až 9 stupňů. Jinak na sobotu si nachystáme deštníky, protože čekáme přehánky, ale v neděli už zase bude spíš polojasno. A pokud vás to zajímá, tak délka slunečního svitu je v těchto říjnových dnech zhruba nějakých 10-11 hodin.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že bouračku máme na Olomoucku, na silnici Blatec-Grigov a havarovaný osobák dál řešíme na Blanensku, v úseku Šebrov-Kateřina-Olešná. Na místě jsou stále záchranáři. Jinak odstavené auto máme na dálnici D55, kousek od exitu na Hulín a policejní hlídku nám hlásíte na trase Hulín-Kroměříž. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, vyhnete se nehodám a taky pokutám.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana.
1: Čau, čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Nahané Bee Gees, nahané vracíme zpátky osmdesátky a taky připomínáme naše oblíbené dobropolévky v sobotu v Olomouci na náměstí u Trojice. Gulášovka, kulajda, česnečka. Zkrátka dáme polévku a pomáháme lidem bez domova. Zítra taky farmářské hody, farmářské trhy v Hranicích. Tady bude spousta regionálních dobrot a jablečný den budeme mít zítra. Kromě říži na náměstí, kromě čerstvých jablek, třeba taky mošty, jablečné koláče, záviny a marmelády. No samé mňamky na víkend. A co máte dneska na oběd?
1: Poledne na Hané.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.

0: prázdniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
13: Tohle je Rádio Hana.

0: Tady u nás nahané už za chvilku třeba Dua Lipa nebo Eros Ramazzotti. Dál si rozhodně hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Přátelé, spousta lidí dává jméno svému autu. To je celkem běžné. Já mám teda jenom kolo a to se jmenuje Štefan. Takže Štefan má dneska svátek a co tam máme dál?
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je pátek 9. října a my túrujeme motory. Právě dnes v roce 1929 vzniká legendární československá značka motocyklů Yava. A v tom též roce se dnes narodil muž, kterému stačilo otevřít pusu a všem bylo dobře.
3: No, víš, co já toho mám? Rozhlas, dubbing, televizi, film, divadlo. No podívej se, všecko to stačí.
2: To byl herec Vladimír Menšík. A komu přejeme k svátku? Štefanům a Sárám. Štefanovo jméno souvisí s vítězným věncem a hebrejské jméno Sára znamená kněžna. A protože dnes slavíme i Světový den pošty, tak se naši textaři oběma oslavencům rozhodli odeslat něco velmi speciálního.
4: Že Světový den pošty! Doporučená zásilka pro Sáru a Štefana!
5: Nic.
6: Gratulace k svátku.

0: Žižkov nebo Hranice, i tady jsme vaše domácí stanice a jen připomínáme, že dnes a zítra to máme volby. Abychom to správně zvládli, s tím nám poradí kolega Tom ve zprávách. No a po 13. hodině tady u nás na Hané.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Určitě Olga Lounová. Taky Pet Shop Boys. A nebo novinkový Mark Embor. Zprávy na Hané, tak to jsou zprávy dřív než ostatní. Teď je 12.55.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
4: Bude 13 hodin.
1: Hezké odpoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Rychlé, stručné, aktuální, to jsou zprávy, které posloucháte právě teď. Je tu první den komunálních voleb. Volební místnosti budou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. A neseme hned jednu volební kuriozitu. Na volebním listu je 13 soupisek kandidátů, ale každá má jen jedno jméno. Takovou zajímavost mají voliči v obci Řídeč na Olomoucku. A proč? Zdejší vysoký počet samostatných kandidátních listin, na kterých je vždy jen jedno jméno, totiž odráží vleklé spory mezi zdejšími obyvateli, píše o tom ČTK. A nezapomeňte, spolu s komunálními volbami se ve třetině obvodů konají i volby senátní. Do senátu budeme volit v našem regionu v obvodech Litovel, Přerov, Vyškov, Zlín a Uherské Hradiště.
4: Místní rádio, místní zprávy.
5: Ještě zelenější bude Prostějov. Město chystá na listopad komunitní sázení stromů v biokoridoru Hloučela. Dobrovolníci zasadí novou zeleň na dvou místech u Olomoucké ulice a nedaleko ulice pod Kostýřem. O zeleň se stará taky Kroměříž. Město nechá ošetřit v lokalitě Metkovy rybníky 56 stromů zarostlých jmelím. 48 dřevin podstoupí ozdravný řez a 8 nejvíce zasažených stromů čeká bezpečnostní pokácení.
4: Sport.
5: A mrkneme na led hokejové extraligy. Na ledě soupeře se dnes předvedou olomoučtí hokejoví Kohouti. Nyní jsou na posledním 14. místě tabulky a potřebují body. Uvidíme, zda je seženou v zápase 9. kola proti Vítkovicím. Hraje se dnes od 17.30.
4: Počasí.
0: Víme, jak bude, i nadále, většinou polojasno a na teploměru maximálně 11 až 15 stupňů. Místy taky trochu víc fouká, hlavně na horách. Jinak o tomto víkendu budou teploty podobné jako dneska. A zatím to vypadá tak, že v sobotu možná trochu zmoknem, v neděli se zase ukáže sluníčko. Takže ideální stav pro houbaře, protože rostou, rostou.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že tento týden máme v Olomouci omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova a ještě dneska je také uzavírka kvůli výkopům na ulici Dobnerova. Celkově máme ve městě silnější provoz kvůli podzimní flóře. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na dálnici v D35 Olomouc-Lipník, jak je sjezd u Olympie a nehoda se momentálně řeší na D1 na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín, je to ťukanec dvou osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Hudební výběr.
8: Dneska ráno

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, co pro vás osobně znamená pocit být doma.
1: Tak na toto je pro mě absolutně jednoznačná odpověď. Být doma znamená přijet do Přerova, setkat se s rodinou, setkat se s přáteli a mít prostě klid a pohodu a je to jedno na kterém místě, ale v Přerově.
0: Co vás v běžném každodenním životě dokáže nejspolehlivěji rozesmát?
1: Tak člověk se musí umět zasmát, aby trošku se odreagoval. Já mám štěstí na skvělý kolegy a to jsem měl štěstí i v zaměstnání, kdy jsem dělal právě dřívější práci, ten zahraniční obchod. A mám štěstí i teďka na kolegy na radnici. Takže myslím si, že těch příležitostí se pobavit a zasmát tam občas máme, takže asi toto je ta příležitost se někdy zasmát.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: páteční odpoledne na Hané si užíváme taky s kapelou Pet Shop Boys. Připomínáme, že v Olomouci máme až do neděle podzimní flóru. Podtitul Dary země naznačuje, že nás čeká opravdu přehlídka toho nejlepšího ovoce a zeleniny. A zdravíme také do Prostějova, kde budeme mít zítra výstavu patchworku, což jsou takové ty sešívané pestrobarevné dečky, takové ty sešívané čtverečky, ano, správně. A navíc tady budou i workshopy a dílničky v Prostějově zítra ve Společenském domě. No už za chvilku posíláme taky kapelu Tým a o půl druhé pro vás budeme mít tu nejaktuálnější dopravu z našeho regionu.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
3: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
4: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Tatart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart. Opravdový elektrospecialista.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: 10 minut budeme povídat s herečkou a zpěvačkou Natalkou Tichánkovou o tom, jaké to je získat cenu Thálie. Tak určitě poslouchejte dál. Jinak aktuálně doprava v Olomouci, do neděle trošku víc šrumec, ano, je to kvůli podzimní flóře. Pokud jedete třeba vlakem, pak se z nádraží na výstaviště velmi jednoduše dostanete tramvají. A aktuálně máme hlášenou taky policejní hlídku na dálnici D35 Olomouc Lipník, když se jede kolem Nemilan. Prý zakempili na té benzínce, tak šťastnou cestu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: Věděli jste, že kvalitní zedník je dnes na trhu práce jedním z nejvyhledávanějších odborníků? Stavební firmy se o absolventy doslova perou a práce je víc než dost. Získej nezávislost a studuj obor zedník. Střední škola řemesel v Šumperku, Střední škola technická v Přerově na Kouřilkově a Střední průmyslová škola v Hranicích tě připraví pro reálný život. Čeká tě poctivá praxe v terénu, práce s moderními stavebními materiály i technickou dokumentací. Navíc získáš krajské finanční stipendium od Olomouckého kraje. Po škole můžeš hned nastoupit do firmy nebo rozjet vlastní úspěšnou živnost a stavět vlastní projekty. Podívej se na školašumperk.cz, kouřilkova8.cz nebo spshranice.cz. Udělej první krok k úspěšné kariéře. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
3: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
2: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
3: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
2: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
3: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
2: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
3: To mám posoudit já, to ano, je hrozně
2: ano,
3: těžké.
2: Přesně,
3: to,
2: přesně.
3: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
2: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
3: Opravdu těžko říct, možná tím, že jsem ji uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná jsem ji udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
2: A cena Thálie tě zavedla také na Olomouckou radnici. Před pár dny osobně tě gratulovala i primátorka Olomouce Miroslava Ferancová. O čem jste si povídali?
3: V první řadě mě gratulovala paní primátorka. Ptala se mě na mé pocity, řešili jsme vlastně, jak Evita vznikala a celkové tady ty zákulisní informace, jak to probíhá, jak je to náročné, co všechno a kdo všechno zatím stojí.
2: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou, na čem dál pracuješ?
3: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jazz Tibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
2: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
3: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
7: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
12: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
13: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
14: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
15: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: Viděl jsi to?
17: A co, jako?
16: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
17: No má bejt.
16: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
17: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
16: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
17: Radši dopíjat, jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
18: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Dáme zpěvačka Cher, vracíme zpátky 90. Hrajeme si nejlepší hudební výběr a blíží se nám 14. hodina. Teď už s námi ve studiu taky kolegyně Majda, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak a dám ti jenom dvě takové základní, skoro bych řekla nesoutěžní otázky. Kdyby jsi měla vybrat ovoce nebo zelenina?
1: Ovoce, jednoznačně.
0: A kdyby jsi měla vybrat kytka ve váze nebo v záhoně?
1: V záhoně.
0: No tím pádem i tebe srdečně zveme na podzimní floru v Olomouci, protože o tom to je, jsou to dary země, to nejlepší z ovoce a ze zeleniny a ty nejhezčí kytičky a sazeničky a tak, takže těšíme se.
1: No jasně.
0: A samozřejmě počítáme s tím, že v Olomouci bude i kvůli tomu poměrně dost silný provoz, takže nedivte se, když budete potkávat tuny aut a autobusů a spoustu návštěvníků, protože všichni jdou na podzimní floru. My všichni samozřejmě vám hrajeme dál na Hané ten nejlepší hudební výběr i po 14. hodině. Hit za

0: A tuhletu dívčí trojici doplní ještě Sabrina Carpenter. Ještě tady bude Majda. To se máte. Teď už zprávy s kolegou Tomem je 13.56.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Cisterna dnes zajišťuje pitnou vodu lidem v dolní části ulice Albertova v Olomouci, a to kvůli havárce na vodovodu. Tu včera večer zjistila hlídka strážníků a nahlásila vodárnám. Dnes se místo opravuje. Otevírají se volební místnosti a začínají komunální volby. Rozhodujeme tak o našem okolí, protože volíme do místních zastupitelstev. Účast i přesto nebývá vysoká. V minulých volbách v roce 2022 šlo ke komunálkám v průměru 46 voličů ze 100. Nižší volební účast podle odborníků souvisí se slabšími kampaněmi, dále s tím, že volič často žije jinde než v místě trvalého bydliště, a také nízkou účast odráží i neúplně snadný volební systém s jediným volebním lístkem. Ten musíme k platnosti označit jedním ze tří způsobů. Buď označíme na lístku křížkem celou volební stranu, kterou chceme volit, nebo křížkujeme napříč lístkem jednotlivé kandidáty, které chceme volit. Maximální počet křížků je dán počtem volených zastupitelů v obci, ten počet najdeme nahoře na lístku, anebo kombinací volby jedné strany a kandidátů z jiných stran. A opět nesmíme přesáhnout počet volených zastupitelů.
1: Sport.
3: První fotbalová liga se po téměř třítýdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V předehrávce 10. kola dnes uvidíme souboj prvního a posledního. Od 18 hodin přivítá v tabulce poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky pražskou Slavii.
1: Počasí.
0: Večer a v noci na Moravě něco málo napršelo a my víme, jak bude. Dneska vesměs polojasno, bez deště, a k tomu maximálně 11 až 15 stupňů. Velmi podobné teploty pak čekáme taky o víkendu, s tím, že v sobotu se občas vyskytnou přehánky, v neděli to bude spíš se sluníčkem. A bio zůstává na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž. Takže bychom se měli cítit dobře, žádné omezení, žádné zbytečné bolení hlavy.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme celkově silnější provoz kvůli podzimní flóře a s tím se počítá až do neděle. Jinak aktuálně policejní hlídka v Prostějově v ulici Za Olomouckou nebo v Hulíně na Holešovské. A pozor, bouračku máme hlášenou na D1, kousek od exitu právě na Hulín. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, s námi to dáte bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, právě nám dohrává Anaka. Je přesně půl druhé odpoledne a po celé republice se právě otevřely volební místnosti. Pokud se tedy chystáte po práci odvolit v komunálních volbách, čas máte dneska až do 10 večer, případně zítra od 8 do 2. A pozor, na mnoha místech u nás na Moravě vybíráme i nové senátory. Týká se to třeba obvodů v Litovli, v Přerově, Vyškově, Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně městě. Hlavně nezapomenout občanku. Čím dalším žijeme na Hané, to už si povíme za 20 minut. Teď nejlepší hudební výběr.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
6: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
11: Rádio Hana.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď v

to, když si mě má. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Na Hané se pořád něco děje, my pro vás hlídáme všechno a každý den vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, o čem se na regionálních webech píše. Do 20 minut pro vás budeme mít taky naše aktuální zprávy s Tomem Gottwaldem, tak zůstaňte s námi, tohle je Rádio Haná.
1: O čem se píše?
2: Na našich rádiových vlnách máme přehled o tom, co hýbe regionálními weby a zpravodajstvím. Pojďme se na to mrknout. V ZOO Olomouc se až do 19. října nepodíváme na rozhlednu. A to z důvodu nového nátěru a údržby. Informuje o tom web Olomouc.cz. Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť, která před 2 lety zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Více se dozvíme na olomouckém reportu. Dýně, světýlka, strašidelná výzdoba, dětské tvoření i vůně dýňové polévky. Na to se můžeme těšit už 20. října v centru Přerova. Bude tady totiž tradiční dýňování. To píše na svých stránkách město Přerov. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
8: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
9: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
10: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
9: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
11: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
12: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz
1: Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Dokud budu jenom trochu.
1: Kapela Mirai nám právě na vlnách Rádia Hana dospívala písničku Chci tančit. Pokud si chcete stejně jako oni zatančit, není problém, i páteční playlist pro vás skládáme z pořádných pecek, na které se vám bude tančit, no, jedna báseň. Hrajeme vám prostě ten nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem.
3: Hit za hitem.
1: Už za chvíli si SMS pošleme s Lucí Bílou.

0: Pro vás ale máme naše zprávy. A to dříve než ostatní ve 14 hodin a 57 minut.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 15 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Pojďte si poslechnout další události dnešního dne. Velký cíl si dává fotbalová Sigma Olomouc. Chce vybudovat jednu z nejlepších mládežnických akademií v Evropě. Pomoci k tomu má i nově otevřené tréninkové zázemí v Olomouci Řepčíně. Klub chce, aby o olomoucké talenty měly zájem zahraniční týmy. Uvidíme, zda se mu to povede.
3: Olomouc aktuálně.
4: Audiovizuální hub vzniká v Olomouci na nádraží Olomouc město, kde sídlí minikino čekárna. Roste tu prostor pro sdílení audiovizuálních a filmových zkušeností, který bude rozvíjet gramotnost v oboru. Slavnostně se otevře 14. října. Dalov na Šternbersku je v novém. Skončila tu rozsáhlá rekonstrukce, při níž se podařilo obnovit kanalizaci, silnice i chodníky. Každodenní život místních tak bude o poznání pohodlnější a bezpečnější. Začaly volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Do senátu budeme volit v našem regionu v obvodech Litovel, Přerov, Vyškov, Zlín a Uherské Hradiště. U voleb se musíme prokázat občanským průkazem. Pokud se chcete prokázat občankou v mobilu, digitální a informační agentura doporučuje, ať si zkontrolujete funkčnost apky e-doklady ještě před cestou k volbám. Předejdete tak případnému zdržení na místě.
2: Sport.
4: Vítězství pro elitního hráče prostějovského tenisového klubu Jakuba Menšíka zvládl duel druhého kola turnaje ATP v Šanghaji. Na betonovém kurtu vyzval Srba Kecmanoviče a porazil ho po setech 6-3 a 6-3 a jde dál.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude o víkendu. V sobotu očekáváme zataženou oblohu a taky občasný déšť nebo přeháňky. Meteorologové předpovídají až 10 mm srážek. Teploty by se nám měly vyšplhat k 16 stupňům. V neděli ráno mohou přijít mlhy, přes den nás pak čeká hlavně proměnlivá oblačnost. Spadnout může ojediněle i nějaká ta kapka. I v neděli se raději vybavíme mikinou, budeme mít do 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Jak se jezdí tady. V Olomouci lidi pomalu končí v práci, taky nám tady probíhá podzimní flóra, takže v některých ulicích se nám to trochu štosuje. Konkrétně s několika minutami zdržení počítáme v ulici Velkomoravská, Hodolanská, Pavlovická, 17. listopadu a taky na třídě Svobody a třídě Kosmonautů. Na odstavené havarované auto si dáme pozor na D46 na trase Vyškov-Olomouc za exitem Prostějov-Sever. Je tady uzavřený pravý jízdní pruh, projíždíme opatrně. Na policejní hlídky si dáme pozor na D1 na exitu Kroměříž-Východ a taky v Prostějově v ulici Vrahovická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr. Hello.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v pátek odpoledne. Hudební novinka Rádia Haná.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: společnost vám dělá i v pátek Rádio Hana. Už vás nebaví ty věčné domácí dohady, jestli o víkendu vyrazíte radši na pořádnou túru nebo zalezete někam do sauny? Mám pro vás skvělou zprávu. Na Rádio Hana nemusíte dělat kompromisy, dáme vám obojí. Od pondělí 12. až do pátku 16. října rozdáváme v našem ranním vysílání volné vstupy do toho největšího a nejlepšího wellnessu na našich horách. A to úplně zadarmo. Čeká vás nabušený zážitek s celou rodinou i neomezená romantika ve dvou. Naleďte si nás od pondělí a soutěžte s námi. Všechny podrobnosti už teď najdete na našem webu radiohana.cz. S námi se prostě nebudete nudit. Už za 20 minut pro vás máme další tipy, kam můžete vyrazit.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
8: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Tatart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart. Opravdový elektrospecialista.
13: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Máme 15 hodin a 34 minut a na rádiu Haná pro vás máme dopravní přehled. Doprava. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Palackého, vypadá to tady ale zatím bez výraznějšího zdržení. V Olomouci si taky dáme pozor na policejní hlídku, a to v ulici Pastarova. Pomáhají a chrání taky v Prostějově v ulici Konečná a na D1 na exitu Kroměříž Východ. Další dopravní info pro vás budeme mít už do půl hodinky.
1: Rádio Haná. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Rádio Haná.

0: Každý cool projekt, každý moderní dům, útulná kavárna nebo ikonická stavba má jedno společné. Musel je někdo postavit. Dnes se podíváme na základní pilíř celého stavebnictví. Obor zedník. Všechno, co kolem sebe vidíte, od rodinných domů přes moderní bytové komplexy až po velké průmyslové haly, vzniká pod rukama šikovných zedníků. Dnešní zedničina už zdaleka není jen o Maltě. Je to moderní obor, kde pracujete s novými materiály, izolačními systémy i přesnými laserovými technologiemi. Chceš vidět, jak pod tvýma rukama roste nový svět a mít jistotu skvěle placené práce na celý život? Olomoucký kraj navíc tento klíčový obor podporuje krajskými stipendii, takže si vyděláváš už během studia. Podpoř svou budoucnost a postav se na vlastní nohy. Chceš stavět budoucnost, mít v životě jistotu a dělat práci, co má skvělý zvuk i peníze? Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
3: Páteční odpoledne trávíte ve společnosti Rádia Hana. Víkend se nám blíží a my pro vás máme několik tipů, jak si ho užít. V Olomouci je až do neděle podzimní Flora Hortikomplex. Přehlídka toho nejlepšího ovoce a té nejlepší zeleniny. Těšíme se na komplet podzimní úrodu, sazeničky, květiny, zahradnické trhy i regionální gastronomii. Máme tady něco i pro turisty. Na zámku Plumlov bude mít o tomto víkendu halloweenské podzimní slavnosti, zábavu pro malé i velké. Budou třeba prohlídky strašidelného sklepení i strašidelná diskotéka. A žije to i na hradě Sovinec. Tam zažijeme hradní dobrodružství s pohádkami, kouzelníkem i oblíbeným sovineckým rébusem. Tak co? Co jste si vybrali vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
9: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
10: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a

0: Na rádiu Hana se nám George Ezra prospíval až k pár minutám před 16. hodinou a jako před každou celou hodinou i tentokrát pro vás máme připravenou malou ochutnávku toho, na co se můžeme těšit v našem vysílání dál.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Mandra, že nám třeba bude hledat ženu.
2: Hledá se žena, dobrá zpráva, můžeš chtít víc než moje.
0: Z 90. si vytáhneme Bee Gees.

0: aktuální čas je 15 hodin a 55 minut.
1: Bude 16 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na třídě Míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice Nádraží Město, informuje server z dopravy.
2: Kroměříž aktuálně.
3: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
1: Sport.
3: Šéf přerovských hokejových Zubrů Tomáš Pluháček zareagoval na webu klubu na špatné výsledky. Po středeční prohře s Frýdkem Místkem 2-5 nevylučuje v týmu rázné změny. Omluvou pro fanoušky je vstup zdarma na sobotní mač se Slavií.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Slunce nám dnes zapadne v 18 hodin a 13 minut. Pokud máte na páteční večer plány, raději si sebou vezměte jednu vrstvu oblečení navíc. V noci nám teploty spadnou až k 7 stupňům. Zítra se nám obloha zatáhne, občas zaprší, teplotní maxima se vyšplhají k 16 stupňům. Podobné počasí pak očekáváme i v neděli.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na kruháči u Globusu. Na sjezdu k obchodu je tady odstavené auto na Krajnici. Při průjezdu centrem taky počítáme se zdržením několik minut v ulicích Pavlovická, Dobrovského, Velkomoravská a na třídě Svobody a třídě Kosmonautů. Nohu z plynu dáme taky na Šumpersku na výjezdu z Libiny ve směru na Hrabišín. Srazily se tu dva osobáky, projet je ale možné. Bouračku máme taky v Přerově v ulici Komenského. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádiu Hana vám občas zahrajeme kapelu Jelen, jindy vám tady třeba povíme o srncích. Představte si, že sedíte ve škole v hodině a po chodbě kolem vás proletí srnec. Přesně to se stalo na gymnáziu v Uherském Hradišti. Zvíře si to nejdřív namířilo přes rušnou čtyřproudovku, přeskočilo zábradlí a otevřenými dveřmi vběhlo přímo do školy. Zaměstnanci naštěstí zareagovali pohotově a divokého návštěvníka bezpečně zavřeli na toaletách. Myslivci ho pak odchytili a vypustili umorovi, kterou v klidu přeplaval zpátky do lesa. Na Facebooku školy už visí i video z celé téhle akce, tak na to mrkněte, my vám k tomu pustíme nejlepší hudební výběr.
1: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
2: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Nožie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
0: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
9: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
13: Tady je Rádio Hana.
1: Hudební novinka Rádia Hana.

0: ty může navodit takovou tu víkendovou pohodičku. Navíc začíná volno, z práce nám volat pravděpodobně nebudou a taky možná ten nejlepší čas na to dát si trochu oddych od našich mobilů. Proč? To už nám poví kolega Lukáš.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Dokážete svůj mobil úplně vypnout? Nejen vypnout displej a zamknout ho, ale skutečně vypnout. A třeba ten telefon hodinu nechat být. Nebo možná dvě hodiny, celý den, třeba dokonce celý víkend bez telefonu. Dali byste to? Čas od času nám to podle psychologů může prospět. Zmizí vibrace, notifikace, neustálé vyrušování i nekonečné brouzdání po sociálních sítích. A my se lépe soustředíme na své nejbližší, na partnera, děti, práci, na své koníčky, nebo jednoduše sami na sebe. Zkuste to třeba právě dnes. 60 minut úplně bez founu. A postupně ten čas bez mobilu můžete i prodlužovat. Uvidíte, co to s vámi udělá. Vypněte telefon, sociální sítě i notifikace a zapněte život.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek odpoledne.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhony 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
7: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
8: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Rádio Hana. Přejeme odpoledne na jedničku.

0: Zůstaň tu se mnou, tak se jmenuje písnička od kapely Kryštof, která nám teď na rádiu Hana dohrála. My doufáme, že tady s námi zůstanete. Máme pro vás totiž další várku parádních pecek. Pojďme se na to mrknout.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: O tom, že je v blbým věku, si nám postěžuje jak Sindl X.
3: Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas v blbým věku.
0: Tím hlasem nám jednou a znovu dojme Ellie Goulding.
4: What are you waiting for?
0: No a z roku 1991 se vytáhneme Simply Red. My vám ten úsměv na tváři v páteční podvečer určitě vykouzlíme. Než to ale rozjedeme s naším playlistem, máme pro vás zprávy. S námi je totiž máte dříve než ostatní. Je 16 hodin a 56 minut.
5: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
6: Bude 17 hodin.
7: Hezké odpoledne.
8: Zprávy Rádia Hana.
9: Sehnali jsme pro vás další informace. Olomouc si v aktuálních volbách připsala jedno velmi zajímavé celorepublikové prvenství. Jako jediné město v celém Česku totiž otevřela volební místnost přímo v botanické zahradě. Odevzdat svůj hlas v prvním kole senátních a komunálních voleb tak lidé mohou v opravdu netradičním a krásném prostředí. Otevřely se volební místnosti a začaly komunální volby. Rozhodujeme tak o našem okolí, protože volíme do místních zastupitelstev. Účast i přesto nebývá vysoká. V minulých volbách v roce 2022 šlo ke komunálkám v průměru 46 voličů ze 100. Nižší volební účast podle odborníků souvisí se slabšími kampaněmi, dále s tím, že volič často žije jinde než v místě trvalého bydliště, a také nízkou účast odráží i neúplně snadný volební systém s jediným volebním lístkem. Ten musíme k platnosti označit jedním ze tří způsobů. Buď označíme na lístku křížkem celou volební stranu, kterou chceme volit, nebo křížkujeme napříč lístkem jednotlivé kandidáty, které chceme volit. Maximální počet křížků je dán počtem volených zastupitelů v obci, ten počet najdeme nahoře na lístku, anebo kombinací volby jedné strany a kandidátů z jiných stran. A opět nesmíme přesáhnout počet volených zastupitelů.
6: Sport.
9: První fotbalová liga se po téměř třítýdenní reprezentační přestávce znovu vrací na scénu. V předehrávce 10. kola dnes uvidíme souboj prvního a posledního. Od 18 hodin přivítá v tabulce poslední Zlín na svém stadionu lídra tabulky pražskou Slavii.
6: Počasí.
0: Víme, jak bude, a to i v lese na houbách. Uplynulá sezóna plných košíků už nám pomalu končí. Podle mapy, kterou zveřejňují odborníci, už je vysoká pravděpodobnost růstu pouze na Liberecku, na severu Olomouckého kraje a taky na Frýdecko-Místecku. Jinde už je šance odejít s plným košíkem spíše nízká. Třeba se to ale zlepší po víkendu. Během něj by nám totiž mělo zapršet. V sobotu lokálně až 5 mm srážek, v neděli hlavně na horách 2.
10: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
6: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na nefunkční semafor v ulici Velkomoravská a Švajcarova. Trochu se to tady kvůli tomu štosuje, očekáváme zpoždění přibližně na 5 minut. Na D1 máme 2 nehody, ve směru Polsko-Praha je to kousek za exitem Kojetín, v opačném směru tedy na Polsko je to kousek před exitem Mořice. V obou případech se zvýšenou opatrností projedeme. Připomínáme taky bouračku 2 osobáků v Přerově v ulici Komenského. I tady raději nohu z plynu. To bylo naše dopravní info. Další nejpozději za hodinku.
6: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
11: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
12: Rádio.
6: nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana vám zpříjemňuje i páteční večer. S přicházejícím podzimem se dny krátí a sluníčka obývá. Možná se vám zdá, že jste teď takový nějací víc unavený. To se může stát, často zatím stojí chybějící vitamin D. Naštěstí ho můžeme tělu vrátit celkem chutně. Skvěle fungují tučnější ryby, jako třeba losos nebo makrela, poctivá vajíčka i kvalitní sýry. A kdykoliv přes den, alespoň na chvíli vykoukne slunce, stačí i krátká procházka na čerstvém vzduchu. Pohodový start víkendu plný energie vám přeje Rádio Hana. K večernímu relaxu vám právě teď hrajeme nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba No Name nebo Ellie Goulding.
1: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
2: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
7: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun, včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: Tady je Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Hana, dnešní 9. říjen patří Světovému dni pošty. Připomíná rok 1874, kdy vznikla první celosvětová poštovní síť a lidé si poprvé mohli posílat dopisy napříč všemi kontinenty. I když dnes spíš píšeme zprávy v telefonu, poctivý dopis nebo pohled ve schránce má pořád svoje kouzlo. My vám teď neposíláme sice dopis, ale máme pro vás taky něco, co by vám mohlo udělat radost. Naše kalendárium.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je pátek 9. října a my túrujeme motory. Právě dnes v roce 1929 vzniká legendární československá značka motocyklů Yava. A v tomtéž roce se dnes narodil muž, kterému stačilo otevřít pusu a všem bylo dobře.
3: No, víš, co já toho mám? Rozhlas, dubbing, televizi, film, divadlo. No podívej se, všechno to stačí.
2: To byl herec Vladimír Menšík. A komu přejeme k svátku? Štefanům a Sárám. Štefanovo jméno souvisí s vítězným věncem a hebrejské jméno Sára znamená kněžna. A protože dnes slavíme i Světový den pošty, tak se naši textaři oběma oslavencům rozhodli odeslat něco velmi speciálního.
4: Že Světový den pošty! Doporučená zásilka pro Sáru a Štefana!
5: Co je uvnitř?
6: Gratulace k svátku.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
5: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
12: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
11: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
12: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
13: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
14: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
15: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: užíváme páteční večer, k tomu nám tady hraje Katrina and the Waves. S rádiem Hanásy prostě užíváme dnešní podvečer a na podobné vlně poplujeme i po 18. hodině. Připravený je další nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme si třeba letošního vítěze radiotalentu kapelu Inými slovami.

0: No a písničku Strangers nám přinese i Phil Collins. Tak si to nenechte ujít, náš hit za hitem startuje hned po zprávách, počasí a dopravě. Ty vám pouštíme teď dříve než ostatní v 17 hodin a 55 minut. Tak jdeme na to.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. V pátek začaly volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování a jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů. Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Sluníčko nám zítra vyjde 4 minuty po 7 hodině. Dny se nám pořád zkracují. Doba východu slunce je později a později, západ naopak mnohem dřív. Třeba zítra už budeme mít sluneční svit jen 11 hodin a 7 minut. Sobota nám přinese hodně mraků, lokálně i s občasným deštěm. Teploty se vyšplhají k 16 stupňům. Pokud plánujeme výlet v horách, tam počítáme spíše se 7 až 11 stupni.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci teď jezdíme bez větších komplikací. Jen si dáme pozor na odstavené auto na Krajnici v ulici Pražská. Bouračku ale máme v Lipníku v ulici Hranická. Na silnici zůstalo odstavené havarované auto, projíždíme proto opatrně. Připomínáme taky bouračky na D1, které se momentálně vyšetřují. První ve směru Polsko-Praha, kousek za exitem Kojetín. V opačném směru tedy na Polsko, je to kousek před exitem Mořice. V obou případech se zvýšenou opatrností projedeme. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hanám. Komunální volby jsou v plném proudu. Pokud se chystáte ještě dneska odvolit, čas máte až do 10 do večera, případně zítra od 8 do 2. A pozor, na mnoha místech u nás na Moravě vybíráme i nové senátory. Týká se to třeba obvodů v Litovli, Přerově, Vyškově, Zlíně, Uherském Hradišti nebo Brně městě. Hlavně nezapomenout občanku. Na tu cestu k volbám vám hrajeme nejlepší hudební výběr.
1: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus z Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
6: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
5: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
6: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
7: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: informovali, že Natálie Tichánková slavila obrovský úspěch. Vyhrála cenu Thálie za svůj ikonický výkon v muzikálu Evita. Hned jak jsme se to u nás na rádiu Haná dozvěděli, nelenili jsme a co nejdříve jsme si ji pozvali, abychom se od ní dozvěděli, co na tenhle úspěch říká. Tak tady máme její odpověď.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
3: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
2: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
3: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
2: Thálie si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
3: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
2: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
3: To mám posoudit já, to
2: ano,
3: je hrozně
2: ano,
3: těžké.
2: Přesně,
3: to,
2: přesně.
3: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
2: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
3: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
2: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
3: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jazz Tibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
2: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
3: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
8: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Pivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Pivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
9: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
10: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
11: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
12: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra.
0: Rádio Haná. Počasí.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. První víkendový den nám přichystá převážně velkou oblačnost a občasné lokální deště. Rtuť teploměru nám vyšplhá k 13 až 16 stupňům. Vítr by nám měl foukat pouze mírný. I v neděli se nám budou po obloze honit mraky, odpoledne mohou výjimečně přijít přehánky. Teploty budou podobné jako v sobotu. Oba víkendové dny budeme mít biozátěž na jedničce, tedy nejlepším stupni.

Společnost vám i v pátek večer dělá Rádio Haná. Už vás nebaví ty věčné domácí dohady, jestli o víkendu vyrazit na pořádnou túru nebo radši zalézt do sauny. Máme pro vás skvělou zprávu. Na Rádio Haná nemusíte dělat kompromisy, dáme vám obojí. Od pondělí 12. října až do pátku 16. října rozdáváme v našem vysílání volné vstupy do toho největšího a nejlepšího wellnessu na našich horách. A to úplně zadarmo. Čeká vás nabušený zážitek s celou rodinou i neomezená romantika ve dvou. Nalaďte si od pondělí ranní vysílání Rádia Haná a soutěžte s námi. Všechny podrobnosti najdete už teď na webu radiohana.cz. S námi se opravdu nenudíte. Do 20 minut pro vás máme přehled, o čem se píše.

0: Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.

0: díky, že večer trávíte s vysíláním Rádia Haná. Už za malou chvíli otevřeme přehled toho nejdůležitějšího z našeho regionu. Bleskově projdeme témata, události a příběhy, o kterých se aktuálně píše na lokálních webech. Udělejte si pohodlí, jdeme na to. Za 20 minut se pak můžeme těšit na 80 v 8.
1: O čem se píše?
2: Na našich rádiových vlnách máme přehled o tom, co hýbe regionálními weby a zpravodajstvím. Pojďme se na to mrknout. V ZOO Olomouc se až do 19. října nepodíváme na rozhlednu. A to z důvodu nového nátěru a údržby. Informuje o tom web Olomouc.cz. Hanušovice na Šumpersku čeká rozsáhlé stěhování sportovišť, která před 2 lety zdevastovala ničivá povodeň. Do nových lokalit město přesune fotbalové hřiště i tenisové kurty. Více se dozvíme na olomouckém reportu. Dýně, světýlka, strašidelná výzdoba, dětské tvoření i vůně dýňové polévky. Na to se můžeme těšit už 20. října v centru Přerova. Bude tady totiž tradiční dýňování. To píše na svých stránkách město Přerov. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná. Rádio Haná.
3: Přejeme.

0: Posloucháte Rádio Hana. Máme po 8. hodině a to znamená, že to tady pořádně rozjedeme. Máme tady totiž 80ky v 8. Až do 9 vám budeme sypat výhradně ty největší pecky z 80. let. Těšit se můžeme na ikonické hvězdy jako Dusty Springfield, Billy Ocean, Brian Ferry, Donna Summer, Tears for Fears, Queenie nebo třeba Manhattan Transfer. Tak si otočte volume doprava, protože následujících 60 minut protančíme.
1: Rádio Hana.
2: Milujeme osmdesátky.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
2: Radio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr. It's a kind of magic.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v pátek.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Svolme doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou Vzor 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.
0: Nejlepší bondovky všech dob.

0: Na Rádiu Haná právě vyrážíme na celou hodinu do 90. Namíchali jsme pro vás ty největší hity z poslední dekády minulého milénia. Vítejte u 90. v 9. A když říkáme největší hity, myslíme opravdové legendy. Těšit se můžeme na pecky od Level 42, UB40, Ace of Base, Cranberries, Leonela Richieho nebo třeba Cher. Nalaďte se na vlnu nostalgie, otočte hlasitost doprava a užijte si tu nejlepší muziku. Přejeme vám pohodový večer s Rádiem Haná.
1: 90. v 9.
2: Rádio Haná.

0: hudební obzor.
1: Tohle u nás nehrozí.
0: My hrajeme vaše oblíbené hity 80. a 90. let.
1: K tomu navíc prověřené novinky a přidáváme také hudební špeky, které jinde neuslyšíte.
0: Hudební apka v mobilu může být fajn, ale nikdy nenahradí to, co posloucháte u nás.
1: Originální playlist vytvořený živou inteligencí každou hodinu a každý den jen pro vás. Rádio Hana.
0: To je nejlepší hudební výběr každý den.
2: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pátek 9. října a my túrujeme motory. Právě dnes v roce 1929 vzniká legendární československá značka motocyklů Yava. A v tomtéž roce se dnes narodil muž, kterému stačilo otevřít pusu a všem bylo dobře.
2: No, víš, co já toho mám? Rozhlas, dubbing, televizi, film, divadlo. No podívej se, všechno to stačí.
1: To byl herec Vladimír Menšík. A komu přejeme k svátku? Štefanům a Sárám. Štefanovo jméno souvisí s vítězným věncem a hebrejské jméno Sára znamená kněžna. A protože dnes slavíme i Světový den pošty, tak se naši textaři oběma oslavencům rozhodli odeslat něco velmi speciálního.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: ráno je top.
1: Top. Vysíláme místní zprávy.
2: Město Olomouc opět volá děti.
0: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
1: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem vstupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
4: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme všetci.
1: Víme, jak se jezdí tady.
6: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
0: A hrajeme jen

0: Lukášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Haná.
3: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
1: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
2: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
2: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
2: To mám posoudit já, to
1: ano,
2: je hrozně
1: ano,
2: těžké.
1: Přesně,
2: to,
1: přesně.
2: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
2: Opravdu těžko říct, možná tím, že jsem ji uchopila ryze po svém. Neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná jsem ji udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
2: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jestibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc Natálie Tichánková získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
2: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. V pátek začaly volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování a jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů. Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko. Rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
2: Počasí. Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. První víkendový den nám přichystá převážně velkou oblačnost a občasné lokální deště. Rtuť teploměru nám vyšplhá k 13 až 16 stupňům. Vítr by nám měl foukat pouze mírný. I v neděli se nám budou po obloze honit mraky, odpoledne mohou výjimečně přijít přehánky. Teploty budou podobné jako v sobotu. Oba víkendové dny budeme mít biozátěž na jedničce, tedy nejlepším stupni.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: Rádio Haná.
1: Číslo jedna v Olomouckém kraji.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: Johana. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A typujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
5: Jsme Rádio Hana.